Aenea Archives bude znieť koncertne v rámci víkendového warm-upu pred pohodou. Zaspomíname si na koncerty z minulého ročníka PPE, Bez ľadu a skladu, Chiquiliquitua, projekt Marian Varga piesne Aqua Search, Ninu Kohout, Folk Rap.

0: Počúvate Rádio FM, pekný štvrtok, 2. júl vám naďalej želáme, no a už sa k nám pridal aj náš dnešný popoludnejší host, je tu spolu s nami Bert z Bert and Friends, tak ahoj, vítaj, pekný deň.
1: Ahoj, hezký deň.
2: Pekný deň ti želáme, rady ťa vidíme. No a je to tak, že dnes Bert and Friends vystupujú v Bratislave na Pink Whaley, to je taký špecifický priestor, ty už si tam bol niekedy, poznáš to tam?
1: Vôbec neviem práve, ale strašne moc sa teším, hodne som o tom slyšel. A těším se, že to bude na té vodě přímo a že nám dneska vyšlo hezký počasí. Tak si myslím, že to bude krásný pohled z toho pódia.
0: Určite áno, a samozrejme aj na pódium, to bude neskutočné a možno vám tam bude akurát zapadať slnko a celé to bude také čarovné, to ti vieme určite sľúbiť, má to neskutočnú atmosféru a teda ešte aj s tou vašou hudbou, tak nám povedz niečo viac o vašom dnešnom koncerte, čo ste si pripravili, lebo aj sme sa tu tak ešte mimo éter rozprávali o tom, že naposledy sme sa videli, keď ste hrali na takej Rádio FM noci, to bolo v Bratislavskom KC-čku, tam ste mali pripravené palmy, to bolo v zime, tak teraz čo máte pripravené? Tak to na leto.
1: Teď to máme do takového světa trošku Wimbledonu a s takovýma velikonočníma třásněma festivalovýma, tak je to takový zvláštní kontrastní propojení. A protože jsem začal hrát tenis před rokem a učím se to úplně od začátku a dost jsem si to zamiloval, tak jsem si vlastně říkal, proč si ten tenis i nehrát na tom pódiu. Takže ty koncerty jsou teď takový tenisový, ale tady v Bratislavě to bude special ještě v tom, že budeme hrát asi hodinu a půl. Většinou na těch festivalech se hraje tak 3/4 hodiny, takže tady to bude takový plnotučnější.
0: A to tam ale naozaj budete aj popri tom, jako budete hrát hudbu, budete hrát tenis?
1: No, pokusíme sa.
0: A to by ste mohli aj z jedného brehu Dunaja na druhý, vieš, že neviem, či až také veľké máš podanie. A toto by ma ale zaujímalo, napriek tomu, že sa to netýka hudby, že ako to začalo teda v tom tvojom živote s tenisom? Že prečo si sa rozhodol, že idem sa toto naučiť?
1: No, ja som si říkal s kámošem, s Honzíkem, že by sme rádi nějak sportovali a furt jsme si říkali, že to běhání, jako že to je taková jakoby nuda, když člověk jde sám, tak je to spíš takový jako pro nás utrpení, ale teda to je subjektivní názor. A povídat si u toho moc nejde, a pak plavání třeba, tak u toho mám spíš pocit, že se jakoby celou dobu topím a pak jsme objevili tenhle ten tenis, že vlastně že tam jsi s tím kámošem, jste daleko od sebe a stojí to jakoby na tobě a je to takový střílení takovým jako bičem do dálky, prostě má to strašný magický prostě všechno.
0: A je to tak, rozpohybuješ celé tělo, lebo všetko musíš zapájať asi,
1: jo, ne? A zároveň, když jsem třeba hrál trošku fotbal, teď jako po delší době jsem si našel parťáky na fotbal, tak to bylo strašně jako kontaktní a vlastně po každý, co jsem tam šel, tak jsem si udělal nějaký úraz. A prostě nebo jsem si musel lehnout jako na zem, že už jsem to neudejchal a ten tenis je takový fajn, že jako musím zaklepat, že mi to přijde takový zdravý.
0: Také nekontaktné aj.
2: No. Taký ideál možno pre teba. No a tie kostýmy, v ktorých vás teraz je vidieť, ale máte nejaké špecifické, alebo to sú naozaj tenisové, alebo prípadne to, že ty používaš ten svoj, tak si ho využil aj takto? Je to nejako udelené?
1: Ten svoj jsem použil a pak jsme ještě pořídili klukům, vlastně všechny ty kostýmy musí být přímo z jádra toho Wimbledonu, takže to je přímo jako...
2: A boli oni za to, alebo si ich musel prehovárať, že teraz ideme mať takúto estetiku?
1: Prostě jsem to nadhodil a jim se to líbilo a vlastně jsme zjistili, že to bude fakt fungovat, protože předtím jsme měli hodně takový jako barevný oblečení, tak teď bude taková změna jako do čista.
0: Len to musíte potom aj častejšie a pracnejšie práť, aby teda tam neboli nějaké ty šmuhy, no, to by jako se na Wimbledone tiež neujalo, vieš?
1: Právě, takže jsem si pořídil ten, jak se to jmenuje, bělidlo.
0: Aha.
1: A prostě dávám to na 40 stupňů, ještě to obracím radši na ruby, aby se s ním nic nestalo. A...
0: Ručně nepredpíráš, keď náhodou něco.
1: Jo, to ani nevím, co to je.
2: No, že to v rukách,
1: Jo, jako ještě je takovej ten sprejček, který se tam může dát na nějaký ty skvrny přede mnou.
2: A keď se bavíme o těchto jazykových záležitostiach, tak ty si povedal, že aj teda takýto tenisový element tam přišel, ale aj festivalové třásně. A to, keď niekto nepozná, čo to je, tak čo sú to?
0: Třásne. To sú také tie...
1: Takový stuhy. Takový, ako...
2: Také špirálky,
0: keď,
2: ktoré...
0: Keď sú také šaty s týmto, tak zatrasieš a sa to celé tak...
2: Trasie? Volány?
0: Nie sú to volány, také strapce, by som povedala.
1: Občas to bývá na festivalech, nebo dosť je to vlastne propojený i nejak s Velikonocema, že máš hodne tých stuch vedle sebe a vytvoří to ako tú super žvejkačkovú proste
2: tisíc... stenu.
1: Stenu, no.
2: Toto sú trasne.
1: A to vzniklo, že původně jsem se koukal na nějaký takový, jak je do dveří nebo do oken takový řetízky, občas se tím tak jako prochází, tak jsem si říkal, to by bylo dobrý, kdyby jsme to měli na celém pódiu, a pak jsem si říkal, že by to bylo extrémně těžký, a pak se nabídla tady ta varianta, že vlastně si dáš spousta těch stuch vedle sebe, no, takže my to tak jako děláme na kolení a tohle zrovna, za to jsem vděčný mojí přítelkyni, se kterou jsme to vlastně šili a nejenom teda za tohle, ale že vlastně jsme si tím dali péči, a teď, když jsme si to zahráli na prvním koncertu s těma dvěma kulisama, tak to bylo, jak se ocitnout jako v nějakém videoklipu. Takže se strašně těším na každý teď koncert zase. Je to fajn.
0: A určitě aj na ten dnešní večerný, jinak oficiální preklad jsem si to tak rýchlo naklikal. Naozaj jsou to, že strapce.
2: Strapce. Takže ale strapce. Už jsem, keď si to popísal, tak už vizualizujem si aj nějaké vaše fotky z koncertov a už viem, vy tam máte, je to také dúhové. Áno. A keď si ty spomenul aj tie kulisy, tak neviem, že kto všetko z vašej kapely máte skúsenosti aj s tým divadlom, ale mám pocit, že viacerí. Že je to súvisí to s tým, že ste sa takto inšpirovali, že sa o tie kulisy, o tú scénu tak viac staráte, alebo len preto máte cít a tak toto chcete, aby to vyzeralo.
1: Prostě všechno tak nějak dohromady, ale ty kulisy vlastně my už jako od začátku dost, když jsme měli první koncerty, tak jsme řešili kostýmy a na tom vizuálnu to vlastně dost taky stálo. No. A pak už jsme vždycky na tom pódiu něco chtěli mít, nějaký dekorace, nějaký látky, a mezi tím teda jsme začali hrát v Národním divadle v Bakchantkách, tak se jmenuje ta inscenace, a tam teda o tam tu je taky spousta inspirace, člověk najednou je na, jako ten přístup toho divadla a koncertu je jiný, ale přitom vlastně to pódium je stejný, tak to mě v něčem fascinuje.
0: No. A možno aj tak inšpiruje. No, už sme sa rozprávali o tenise, rozprávali sme sa o praní a o všeličom, o strapcoch, třásne a tak ďalej, ale o tej hudbe by sme sa ešte aspoň trochu mohli porozprávať, že ako možno bude vyzerať ten dnešný večerný koncertný setlist, že ako to máte vyskladané momentálne?
1: No, vlastne držíme to tak nejak, jak to jako funguje a uvidíme. Ešte si myslím, že pred koncertem si sednem s klukama a možná to různě tak jako přeházíme podle pocitu, ale prostě strašně moc se těším teď na tu loď. My jsme hráli v pondělí v Brně u vody a tam zrovna bylo jako strašně krásně a začal foukat takový silný vítr, kde byly jako divoký vlny, a vlastně to bylo jako vlastně poprvé, kdy se to vizuálně sešlo, ta deska, která se jmenuje České moře, tak se to sešlo jako i s tím vizuálním, a předpokládám nebo doufám, že myslím, že dneska ten magic moment vyjde taky, no, že prostě zpívat vlastně u té vody tak je nějaký spojení s těma našema textama a tak.
0: Tak budeme držať palce, určite sa tam rozbúria všetky možné vlny na Dunaji, tak vám budeme držať palce a samozrejme všetkých pozývame.
2: Pozývame na dnešný večerný koncert v Bratislave na Pink Whaley, zahrajú Bird and Friends, mimochodom potom sa kedy najbližšie uvidíte so spoluhráčmi, ty ešte ostávaš v Bratislave, ale ďalšie nejaké hranie, lebo mám pocit, že máte v lete dosť veľa termínov.
1: Niekdy pak příští týden za smyslem hram, ale ja si to vždycky nepamatuju.
2: No. Ale uvidíte sa čoskoro o pár dní potom, nasledujúci týždeň. Tak Bird and Friends aktuálne u nás, máme ich na Slovensku, sú v Bratislave. Večer ich čaká koncert na Pink Whaley. Choďte sa tam pozrieť. Ako sme to tu už viackrát spomenuli v rozhovore, tak by to malo byť magické.
0: Určite to bude fantastický zážitok. Tak ešte raz všetko dobré. Bert, pozdravuj aj zvýšok kapely a tešíme sa, že o rok alebo kedy, keď sa zase uvidíme, že akú estetiku prinesieš. Či to bude niečo, ja neviem, jachtárske, alebo nejakým iným spôsobom sa do toho chopíte celej tej vašej situácie, vašej show, ale samozrejme budeme sa tešiť aj na novú hudbu. Také niečo nás čaká v najbližšom, povedzme, roku?
1: Jo, jako pracujem na tom a nevím zatím, kdy to bude, ale jako vím, že... Nebo já jsem totiž 2 roky nic nesložil po té naší velké desce, kterou jsme vydali, a říkal jsem si, jestli ještě nějaký nápad přijde. A dlouho nepřicházel, pak jsem odjel někam do Indie prostě na měsíc a když jsem se vrátil, tak najednou vznikly 3 písničky prostě během jednoho týdne, takže teď na tom pracujeme a uvidíme, jestli z toho budou singly, album nebo EPčko. Proste, ale je to na dobrý ceste.
2: No, dobré správy, tak máme radosť, že teda vrátila sa tá inšpirácia, tá múza, a budeme sledovať, aké novinky prinesú Bird and Friends. No a aktuálna záležitosť, ktorá sa týka tejto kapely, tak to je ten dnešný koncert, na ktorom Bird and Friends vystúpia. Bert, tebe ďakujeme a už ťa pustíme, aby si sa mohol stretnúť aj s kolegami, aby ste to večer mohli odohrať, aby ste to mohli teraz pripraviť. Tak ti želáme ešte, aby sa ti dobre hralo, dobre spievalo dnes večer, a maj pekný deň. Ahoj.
1: Ďakujem moc za pozvanie a krásne leto všem.
2: Ahoj. Teším
1: sa.